Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. Dám ti drát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí háj, háj, háj.

0: Freedom Thursdays.
1: Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

jsem sám. Bůh ví, že to rád, rád mám. A tuším, nevidím tvoje oči. Bůh jsem sám a nevidím, tvoje oči. A tvoje uši, a tvoje lica.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, Utari, a Strtek, Strtek. Every Tuesday and Thursday. Od Stiji, do Shesti, na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 8 hodin.
3: Color Music Radio.
5: Color Music Radio. Color Music Radio.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu, v úvozovkách ve studiu, protože vysíláme opět od chatky číslo 8. To už je pravidlem v rámci letního vysílání. Tedy tentokrát týden dřív, ale taktéž z Krčího tábora 11 minut po 8. Datum dnešního dne, a to tady zkontroluju, je 12. srpna, je středa. Jmeniny nám dnes slaví Kláry, no a já mám stejně jako vždycky pro vás i dnes informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují dnes krásný slunečný den. Podle informací, které já tady mám, by to mělo být naprosto bez mráčku. A teploty, na ty se pojďme podívat, ty raní by v tuhle chvíli měly být dost nízko. Já už jsem podle informací internetu viděl, že dokonce v České republice mrzlo. To ale není případ tedy měst, kde vysílá tedy Color Music Radio, a tam mělo být po ránu 11 až 17 stupňů, po ránu v odpoledních maximech, potom můžeme očekávat 25 až 27 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 19 a přes noc potom teploty kolem 13 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí. Já jsem zmiňoval, že tedy ty noční teploty jsou hodně nízko a že na některých místech těch horských dokonce teploty spadly pod bod mrazu. Tak bylo to cítit i tady na Milovech, potažmo na poslední míli, kde se nacházíme na Krčím táboře, jak už jsem zmiňoval, vysíláme od chatky číslo 8. Já doufám, že opět uděláme stejně jako předchozí roky nějaký ten rozhovor, tak abyste se dozvěděli, co krtkové dělají, jak krtky podpořit, no a klasicky, co je důležitý, je muzika. Budou to dva hudební sety, dneska první část opět rapová, hiphopová, a v druhé části, jelikož je dneska středa, si dáme frikotéku. Diskotéka podle Frikyho a novinky ze světa taneční muziky. Já doufám, že nám to bude hezky pěkně vysílat. Zatím podle informací se to jakž tak daří, tak doufám, že to bude taky pokračovat. Vy posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora. Před 9. a 10. se možná, ale jen možná, pokud nepovedeme rozhovory, mrkneme taky na rubriku Frikolora Infos. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

poslední míli, tedy v Milomech v rámci tábora na nadační fond Krtek. Ano, přátelé, vy to znáte, protože to není poprvé, co vysíláme tady z Krtka. Musím říct, že je to opět trošku něco jiného, když tady před Katkou vysílám a vlastně celý ten tábor se probouzí k životu, teď snídaně, rozcvičky a děcka tady pobíhají, zdraví, je to prostě příjemný takový zpestření toho vysílání, i když tedy my s Matesem máme ráno taky vždycky veselo a se Zuzalkou, tak tohle je trochu něco jiného. No a já doufám, že sem dostaneme na rozhovor někoho z krtčích, tedy ať už vedoucích doktorů, nebo někoho, kdo by nám mohl trošku opět přiblížit nadační fond Krtek v rámci tedy dětské onkologie při brněnské fakultní nemocnici. Teď doufám, že jsem to řekl správně, tak jak to má být, protože tady na ten tábor už jezdím téměř 20 let. Je to od roku 2007, jestli se nepletu, takže příští rok to bude 20 let, co tedy společně s Krtkama trávíme léto a taky diskotéku. Včerejší diskotéka byla opět výživná. Musím říct, že tyhle mejdany rozhodně stojí za to. No a

abych taky to zvládnul. Tady byla v noci Klendra, takže já mám ještě možná trošku zamrzlej mozek, ale snad to dává všechno nějaký smysl. Dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky.

0: Tak, mně se to tady teď sešlo najednou a my uděláme asi více rozhovorů za sebou. Prvotně si vezmu na paškál Pavlíka. Dobrý ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pavlíku, ty se jezdíš na tábor už mnoho let. Kolik, po koliká ty seš tady?
1: Po čtvrté, ale po třetích jsem tu byl jenom na dvě noci, popravdě.
0: No a my se včera bavili o tom, že je jedna z nejzábavnějších situací, a i když ono to může znít tady zábavně, ale abych to úplně doplnil, ty jsi nevědomý, stejně jako třeba Martin Svátek, a vy jste tady spolu hodně kámošili, tak tady se na to hodně vzpomíná, že jste byli taková skvělá dvojka. Marťa se mnou vysílá, pošleme mu pozdrav.
1: Samozřejmě.
0: A co mu skážem?
1: Že ho pozdravujem, ať se mu daří a ať se má dobře.
0: A někdy by se tak mohl s náma tady objevit, viď?
1: Moh.
0: Tak jo, hele, co tě tady na táboře nejvíc baví a proč sem tak rád jezdíš?
1: Mě baví všechno a jezdím tady rád, protože tu mám kamarády a můžu si s nima popovídat.
0: Jako třeba teďkon tady s Matým, viď? Jste se bavili o formulích a o autech.
1: Samozřejmě.
0: Na co se dneska těšíš v rámci programu, který bude probíhat, protože já nevím, jestli už víš kompletní program dnešního dne?
1: Tak program úplně nevím, vím jenom, co budem teď dělat ráno. Budem plout na lodích, na plavcích.
0: A jak to máš s vodou? Ty bojíš se vody nebo rád plaveš?
1: Plavat neumím, ale vody se nebojím, ale do vody chodím nerad, popravdě moc teďka v poslední době.
0: OK, tak to byl Pavlík, jenom takový krátký rozhovor, abyste věděli, že tady tedy s náma je spousta děcek, který tedy zažívají třeba jako ten dnešní den, tedy ráno zima, to je takový nepříliš v rámci táborového tedy táboření ideální, ale že dneska třeba půjdeme na ty lodě. Budeš padlovat jako život?
1: Padlovat nebudu, já budu jenom se Zdendou kamarádem, jenom sám na lodí, jenom projedem.
0: Budeš kapitán?
1: Budu.
0: Jako vždycky. Pájo, užij si den, děkuju za rozhovor.
1: Děkuju.
0: Tak jo, to byl první rozhovor, ten jsme udělali s táborníkem Pájou. My se za chvíli budeme věnovat ale i těm důležitějším věcem v rámci nadačního fondu Krtek, tak aby jsme si řekli, kde vy třeba můžete takovejhle tábor, ale spoustu aktivit, který nadační fond Krtek pro tedy dětské onkologické pacienty připravuje, tak abyste věděli, kde třeba podpořit, co můžete udělat vy. No a co vlastně všechno se kolem nadačního fondu děje. Dobrý ráno, při poslechu Color Music Rádia vám z táboru Poslední míle v Milovech před DJ Freaky.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Já už jsem to dneska několikrát zmiňoval. 52 minut po 8 hodině my se nacházíme na táboře nadačního fondu Krteka. Tady mám Terku, dobrý ráno.
1: Dobré ráno, Friky.
0: Tak my jsme říkali už od dnešního rána, že se budeme povídat o tom, jak je případně tedy možnost podpořit. Já předtím ještě lehce Terku představím. Terka se stará o sociální sítě a teď v následujících letech se bude taky starat o to, o eventy, vlastně o ty tábory a akce, které se s dětskama v rámci nadačního fondu Krtek tedy pořádají. Takže té práce je hodně. Pozapomněl jsem něco, co máš ještě na starosti?
1: Myslím si, že ne, myslím, že jsi toho řekl hodně.
0: To je moje práce, říct toho hodně a nic neříct. Každopádně, pojď nám představit nadační fond Krtek, protože ty o tom víš, dá se říct, tady z tábora, tedy skoro nejvíc, a aby posluchači měli představu, co se tady děje, co pro tedy Krtky děláte a jak Krtky případně podpořit.
1: Tak Krtek vznikl v roce 99, byl založen panem profesorem Miroslavem Štěrbou a vlastně primárně se, nebo jenom se zaměřuje na děti po onkologické léčbě, nebo ty, které v té léčbě přímo teďka jsou. A vlastně úzce spolupracuje s klinikou dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, takže jsme přímo zaměření na Jihomoravský kraj a na nemocnici Brno, kde nějak saturujeme přímo na klinice potřeby pacientů, úzce spolupracujeme s personálem, ale právě fakultní nemocnice a kliniky dětské onkologie. A co se týká vlastně podpory nadačního fondu, tak je to, že nás můžete podpořit různou formou, ať už jsou to nějaké

0: pravidelné příspěvky, jednorázový dar, nebo to, když pořádáte nějakou akci a chcete někoho podpořit, tak ten výtěžek vlastně můžete darovat nám. A vlastně všechny tady ty informace, ty se můžete dozvědět na našich webových stránkách Krtek. Na FD o Krtek, když si zadáte, tak vám to najde náš nadační fond.
1: Tak ty se, já jsem zmiňoval, staráš taky o sociální sítě. Sociální sítě jsou dneska nedílnou součástí vlastně v podstatě úplně všeho. Tak pojďme pozvat tedy posluchače Color Music Rádia na ty krtkovský sociální sítě, tak aby věděli, jak třeba takovej tábor konkrétně tady vypadá, co tady děti zažívají. A ty mi řekni, jaký to je starat se o sociální sítě nadačního fondu Krtek?
0: No je to těžký, tím, že to není úplně moje parketa a nemám vystudovaný marketing, tak je to takovým jako volným způsobem, kdy teďka třeba hodně na našem Instagramu a Facebooku jsou vlastně fotky z tábora, kde se vy posluchači můžete podívat a můžete se podívat, jak vlastně ten náš tábor tady vypadá. Jinak, na co ses ptal, já jsem to úplně, teď mi to vypadá.
1: Jaký to je a samozřejmě pozvat ty posluchače na to, kde ten tedy Instagram najdu, ale ono to je, myslím, jestli se nepletu, NF Krtek.
0: NFD o Krtek je to přímo a na Facebooku jsme Nadační fond dětské onkologie Krtek, ale ono, když to zadáte NFD o Krtek, tak vám to najde určitě.
1: Jak jsi se k té práci dostala, protože ty jsi ještě taky zmiňovala, že navštěvuješ tedy dětský pacienty v nemocnici, tak jak se vlastně dostala k tomu, že tady děláš takovýhle spousty práce?
0: No, dostala jsem se tak, protože jsem dělala diplomovou práci a byla jsem vlastně, nebo měla jsem tu možnost jít právě na kliniku dětské onkologie s kolegyní Kateřinou Nazarej, kterou moc zdravím, a ta vlastně mi dala možnost tam dělat tu moji diplomovou práci, ten výzkum, a no a vlastně Krtek zrovna hledal nikoho, tak si mě tam nechali, no. Takže vlastně z toho vzniklo to, že chodím za pacienty, zároveň moje kolegyně jde do důchodu, takže po ní budu přebírat další jako agendu. Takže moje práce je taková hodně komplexní, od každého něco.
1: Tak já se ještě ptám, co tedy spočívalo ve výzkumu, který si v rámci toho cizí práce tedy dělala, a tím to asi uzorím, jestli to teda není nějaký tajný nebo...
0: Není, ale je to každá, jako každá magisterská práce, takže prosím vás, nikdo si to nehledejte. já jsem vlastně studovala speciální pedagogiku z dramaterapii, takže jsem se zaměřila na využití dramaterapie přímo s pacienty a jejich rodiči v průběhu toho budování vztahu, co tam mají, jako, jak ten vztah je vlastně intenzivní, jak naraz se musí o to své dítě starat, jak se to hodně proměňuje, jaký změny tam jsou. Takže to spočívalo v tom, že jsem vlastně pozorovala hlavně. A bylo to skvělý, no. A vlastně je to skvělý doteď a ta práce mě hodně baví.
1: Tak to byla Terka, my jsme si povídali o nadačním fondu Krtek, o tom, co všechno tedy to obnáší. Ono to může znít trošku... nechci říct depresivně, ale ponuře, ale jak jste slyšeli od Terky, tak je tam hodně pozitiv a i já to tak mám, protože se mě často ptáte, proč vlastně na ty tábory jezdím a jak to snáším a že vy byste tohle nikdy nedali, tak ono se to může na ten první pohled zdát, vej Terko, že to, ale ty děcka jsou naprosto skvělý a ta energie tady na táboře je úžasná. Já jsem to zmiňoval, že už to bude, já si nemyslím, že jsem byl do rok 2007 2008, ale jestli to byl 2007, tak příští rok to bude můj tedy 20 let na táboře s krtkama a můžu každému vřele doporučit minimálně tedy to, abyste ať už tedy pro kohokoliv něco udělali bezištně, protože to vám rozhodně může vykouzlit úsměv na líci. Terko, děkuju moc za skvělý rozhovor.
0: Já moc taky děkuju.
1: Tak jo, tohle byl první rozhovor v rámci dnešního vysílání z tábora nadačního fondu Krtek tady v Milovech. My si dáme ještě jednu pecku, dneska bez Frikolora Infos, pak si řekneme parťáky, budeme pokračovat s muzikou a já mám pro vás ještě další rozhovory, tak aby jsme ten tábor tady přiblížili co nejlíp. Dobrý ráno.

0: táboře sice všechno většinou běží podle plánu, ale tady Frikolora prostě nemůže jet podle plánu. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni, tak aby jsme všichni věděli, do čeho jsme se probudili. Dneska je středa, a to konkrétně 12. srpna. Svátek nám slaví Klára a meteorologové nám dnes slibují jasno, ano, krásný slunečný den na celém našem území, a to s teplotama, který by po ránu měly být mezi 11 až 15 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 25 až 27 stupňů, k večeru se ochladí na 16 až 21 a přes noc potom teploty, které by měly být kolem tedy 13 až 15 stupňů. Já jsem zmiňoval hned dnešním prvním vstupu, jestli se nepletu, že to byl první vstup, že dneska teploty v noci na tedy několika místech České republiky klesly pod bod mrazu. Ano, přátelé, dokonce bylo naměřeno minus 2,8 v Krušných horách, jestli se nepletu, tak tam bylo nejchladněji, samozřejmě ty západní Čechy jsou dlouhodobě takový nejchladnější v rámci toho mého tedy průzkumu počasí. No a ochlazovat se bude i dnes přes noc. Tady tedy teploty na Milovech byly kolem 10 stupňů, jestli se nepletu, takže oproti těm teplotám, které jsme zažívali minulý týden a i předchozí týdny až kolem 40 stupňů, je to dost markantní změna. Pojďme ale od počasí pryč, já jsem řekl to dnešní, teď jenom v rychlosti jsem si tady vzal, proč nás dosažení cílů nedělá šťastnými a chceme stále víc, tak to je docela zajímavá věc. Mnozí z nás totiž žijí v přesvědčení, že štěstí čeká za dalším rohem. Až dokončíme školu, získáme lepší práci, pořídíme si bydlení nebo dosáhneme vysněného cíle. Budeme konečně spokojení, jenže realita bývá jiná. Pocit naplnění po dosažení cíle často netrvá dlouho a místo oslav soustředíme na další metu. Proč chceme stále víc, i když už máme to, po čem jsme toužili? Psycholog Talben Schharar tento fenomén označuje jako klam příchodu. Jde o rozšířenou představu, že jakmile dosáhneme určitého cíle, čeká nás trvalé štěstí a spokojenost. Klam příchodu je iluze, že jakmile dosáhneme svého cíle nebo dorazíme do cílové destinace, budeme trvale šťastní. Realita je však jiná. Pocit radosti po dosažení cíle bývá často krátkodobý a postupně se vytrácí. Místo dlouhodobého uspokojení začneme vyhlížet další metu, kterou bychom měli překonat. Mozek je nastaven totiž na další výzvu. A když štěstí odkládáme na později, tenhle způsob uvažování je přitom mnoha z nás hluboce zakořeněný. Od dětství slýcháme, že dobré známky, ocenění, úspěchy nebo kariérní postup jsou klíčem ke spokojenému životu. Není proto divu, že své štěstí často podmiňujeme budoucími výsledky. No a jak se vymanit z nekonečného kolotoče? Zaměřte se na pokrok, ne na dokonalost. Naučte se ocenit mezi chvíle a pravidelně se ohlížejte zpět. To jsou kroky, které by nám prej mohly pomoct a samozřejmě tohle se tak trochu týká nás všech. Teď si dáme parťáky. No a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky tedy ProDance, ten pomáhá s technologiemi i tady na táboře. A vy se můžete mrknout, jak to vysílání hned ze startu dneska vypadalo už na Instagramovém účtu DJ Freaky Fling. ProDance je distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a posledním a novým parťákem je firma Maskoty. Ano, přátelé, ty, co to umí zabalit a odfiltrovat tak jako nikdo jiný. My si o těch technologiích už brzo budeme říkat víc, taky tady budeme mít soutěže, čekáme na tedy soutěžní matroš a ten by měl dorazit už příští týden, tak se samozřejmě na to zaměříme, teď ale už reklamní blok a za chvíli opět muzika, je tady středa, Frikotéka, diskotéka podle Frikyho a nás čeká ještě rozhovor například s hlavním vedoucím táborovým a uvidíme, kdo nám tady ještě přiskočí, aby jsme se dozvěděli, jak to tady na táboře vypadá. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno, příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora. Teď už reklama, za chvíli opět muzika.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouč.
2: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Ano, to byl ten známý hlas Frikolory, kterým jsme odstartovali vlastně úplně začátek vysílání v roce 2013. A letos to bude 13 let od toho, co jsme Frikoloru začali vysílat. A my oslavíme narozeniny Frikolory, a to v brněnském klubu na dráze. Já vám řeknu víc už brzo teď, ale zpátky k muzice. Frikotéka, středeční nářez, tohle je první novinka dnešního dne. Push the feeling on a Luca Debonair, taky Ghostbuster, za chvíli Jackers Revenge a How Deep Is Your Love?

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora živě z tábora nadačního fondu Krtek, a to v Milovech na kempu Poslední míle. No a vy posloucháte klasickou středeční frikotéku, diskotéka podle Frikyho. Tohle je Lauren Cimeka, jeho Move, za chvíli Block and Crown a At Once, další novinka tohle týdne, věci, které jsou aktuálně nový, ale samozřejmě vy už je, tak podvědomě určitě znáte předělávky těch známých riffů, popěvků. Tady ve středu nebývá nic neobvyklého. Já jsem zmiňoval, že vás pozvu na 13. narozeniny pořadu Frikolora. Uskuteční se ta pozvánka už za malou chvíli, a to v rámci dnešního vysílání. A taky nás čeká ještě rozhovor, nebo aspoň měl by přijít ještě jeden rozhovor, a to s hlavním vedoucím tábora, na kterém se teď nacházíme, tedy na nadačním fondu Krtek. Vy jste měli možnost slyšet rozhovor s Terezou o tom, jak třeba nadační fond Krtek, tedy dětské onkologie při fakultní nemocnici v Brně, podpořit. My si to ještě zopakujeme. Tak pokud tedy i vy máte třeba nějaký nápad, jak děcka podpořit, nejen finančně, ale třeba jako my. A teď mluvím o firmě Prodance, protože Krtkové potřebovali nový zvuk a chtěli ho zmenšit, tak jsme se rozhodli, že podpoříme tedy diskotéku, která proběhla včera, to zvukem právě z firmy Prodance, tak aby měli prostě nový aparát zmenšený, tam se to krčím vešlo do auta, pač to na ně bylo velký a těžký, tak jsme jim tedy přivezli zvuk nový. A makalo to, fungovalo, diskoška včera parádní, tak to jenom to, jak třeba my můžete pomoci třeba v rámci nadačního fondu. Terka říkala, že je nejlepší, když někdo něco umí, nebo někdo prostě se v něčem vyzná a to třeba nabídne. To už nechám na vás. Jedeme dál. 30 minut po 9. Move, Lauren Cimeka a samozřejmě středeční frikotéka tady na Color Music Radio.

Nejaktuálnější ranní pořad v českém éteru je rozhodně Frikolora. Tohle byla další fresh novinka I Got You s Stephenem. Čekají nás Ghostbuster People from Ibiza. No přátelé, další novinka tohohle týdne v rámci Frikotéky, diskotéky podle Frikyho, tak jak jste zvyklí. No a nás čeká za chvíli další rozhovor, a to s hlavním vedoucím tady na táboře, tedy nadačního fondu Krtek, na kterým se nacházíme. Vysíláme před chatkou číslo 8, tak jak je zvykem. To už je pravidelný. Abych řekl 4 roky, takhle tady pravidelně po ránu sedávám a děláme rozhovory, tak abyste se vy, posluchači Color Music Rádia, dozvěděli něco aktuálního v rámci tohohle tématu. Dobrý ráno!

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor, a my se stále nacházíme na dětském táboře nadačního fondu Krtek, dětská onkologie při fakultní nemocnici v Brně. Já doufám, že to říkám všechno správně, ale po těch letech už bych to měl aspoň trochu umět. Já tady mám Honzu, hlavního vedoucího. Vy jste s Honzou mohli uslyšet několik rozhovorů v rámci táboru, tak já prvotně začnu. Honzo, dobré ráno, a jak letošní tábor probíhá zatím podle tebe?
1: Ahoj všem, krásné dopoledne. Myslím si, že tábor se daří, děti jsou spokojené, daří se naše všechny aktivity, počasí je nádherný, takže všechno na jedničku.
0: To počasí zatím vychází fakt skvěle. Honzo, my jsme se tady bavili a já jsem se tě ptal teďko, jestli můžu tedy zmiňovat i tvý povolání. Přednedávno jsme si ještě říkali o tom, že děláš vlastně ve vězeňské službě. Ty jsi odešel tady z tohoto povolání a dal se do dalšího povolání, který je tedy učitelský, jsi ředitel školy. Jak se pro tebe vlastně tohle změnilo a jak se pro tebe tím trošku, nebo změnil se pro tebe tím i tábor vlastně?
1: Tak změna to určitě byla, ale co se týče tábora, tak s Krtečkem spolupracuji už 15 let a tady se nezměnilo prakticky nic. Prostě dělat radost dětem, připravovat pro ně prostě aktivity a mít radost z toho, že oni mají radost, tak to je asi to nejlepší, co tady člověk může zažít. A samozřejmě díky své nové profesi, tak můžu ještě tady vlastně tu spolupráci s Krtečkem ještě více prohlubovat.
0: A teď otázka mimo toho Krtka, vlastně stále v té práci, protože já se k tomu ještě na závěr vrátím, ale teď, co je náročnější? Je náročnější pracovat tedy s těma, nechci říct nenapravitelnými, ale s těma v uvozovkách zloduchama, nebo s těma dětma a jejich rodičema?
1: Každé má svoje. To jsou asi takové dva světy, které se těžko spojují, ale prostě myslím si, že práce s dětmi, kde je obrovský potenciál prostě ty mladé lidi připravovat na život a předávat jim ty správné hodnoty, tak si myslím, že ta práce s dětma mě v současné době naplňuje mnohem víc.
0: Já jsem to říkal před chvílí Honzovi taky a já jsem tím přemýšlel včera večer. Já jsem seděl s tebou a s Martinem Štěrbou, tedy panem lékařem, s kterým se tady taky už několikrát proběhlo, že vy jste vlastně takový pro mě ty neviditelní, v úvozovkách neviditelní hrdinové dnešní doby, protože učitelé a lékaři jsou podle mě za prvý nedocenění, co se týče toho, a za druhý jsou to opravdu lidi, kteří formují tedy tu společnost. Co tě vede k tomu, že jezdíš s Krtkem? Co tě vede k tomu dělat učitele? Já mám teda učitelskou rodinu, nebo aspoň část mý rodiny je pedagogická. Tak co tě k tomuhle tomu vedlo? Jako, co tě vedlo k tomu, aby si jezdil s Krtkem a vlastně co ti to přináší?
1: Tak určitě mi to přináší radost těch dětských očí, ale ke Krtkovi mě vlastně přivedl můj jeden z mých synů, který prodělal akutní lymfoblastickou leukémii a vlastně díky, nebo bohužel k tomu onemocnění prostě, nebo to onemocnění mě přivedlo prostě ke Krtečkovi, a když jsem dostal možnost před 15 lety s Krtečkem začít spolupráci a připravovat právě takovéto aktivity pro děti, jako jsou třeba ty letní tábory, tak prostě to mě dává smysl a určitým způsobem se snažím i vlastně všem lékařům a celému kolektivu a vůbec prostě celému tomu systému za to, že pomohli mému dítěti, tak i takto se snažím třeba i určitou formou vracet zpátky tu energii. A pak samozřejmě, když jsem zažil to, co o čem krčí tábory jsou a to, co se tady děje, tak prostě mě to chytlo a jak říkám, ta radost prostě v těch dětských očích za to, že můžou všichni ti, kteří si prošli třeba onkologickou léčbou, tak zase se tady vracet zpátky na do běžného života, zažívat zase zpátky ty pocity, že jsem zase šikovný, zase ano, nejsem vyčleněný z kolektivu, tak to všecko prostě tady prožíváme a ty děti jsou za to velice vděčný a to obrovským způsobem člověka prostě naplňuje, že to má smysl. No a samozřejmě potom ta cesta do toho školství je byla pro mě mnohem, mnohem jednodušší v tom, že prostě pracuji dlouhodobě s dětmi a spoustu těch zkušeností, které jsem získal i v rámci mimoškolní pedagogiky, můžu přinést i do té naší dnešní školy, kde působím.
0: Krásně se to poslouchá. Nevidět, že jsi byl mluvčí taky jednu dobu, ale já to vím, že ty to myslíš naprosto vážně a upřímně. Honzo, já ti chci poděkovat, já jsem to říkal předtím. Pro mě se hrdina dnešní doby. Nejste tak viditelný na tom Instagramu a těch sociálních sítích, ale to, co děláte, ať už ty, Martina, nebo celý tým tady kolem, tedy Krtka, je parádní. Já ti za to moc děkuju, díky za rozhovor. Je jenom máš v hlavě teď, kam by si navedl posluchače, kdyby chtěli pomoct nadačnímu fondu Krtek.
1: Tak určitě jste slyšeli spoustu informací od Teresky, která tady mluvila nějakou chvíli přede mnou, ale Krtek pořádá prostě spoustu různých akcí, benefičních akcí, ať už jsou to tábory, ať už jsou to pobytové akce pro rodiče s dětmi, ale i další aktivity s Brněnskou hvězdárnou a mohl bych tady povídat jako spoustu informací, to akce pro rodiče s dětmi, ale i další aktivity s Brněnskou hvězdárnou a mohl bych tady povídat jako spoustu informací. To znamená, že

0: den všem, naschle.
1: Tak jo, to byl Honza, hlavní vedoucí, my se vracíme ještě k muzice, 50 minut po 9. Color Music Radio, pořad Free Colora, živě z tábora nadačního fondu Krtek, no a po People from Ibiza, Ghostbusters, tady máme Flashdancers, Electric, další novinka tohohle týdne, dobrý ráno.

0: posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor, za gramce má mikrofonem DJ Freaky, Časomíra tady ve studiu, v improvizovaném studiu, ukazuje 57 minut po 9. hodině, dneska je 12. srpna, máme středu a svátek nám slaví Kláry. Stejně jako vždycky, dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují na dnešní den tedy jasno na celém našem území a to tedy opravdu všude a pořád. Teploty, ty ranní, by se měly pohybovat mezi 13 až 15 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom 25 až 27 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 20 a přes noc potom 14 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a teď v rychlosti, já nebudu dneska dělat standardní Freecolor info, ale našel jsem tady informaci, s kterou se s vámi podělím a ta se týká, proč nás dosažení cílu nedělá šťastnými a chceme stále víc. Mnozí z nás žijí v přesvědčení, že štěstí čeká za dalším rohem. Až dokončíme školu, získáme lepší práci, pořídíme si bydlení nebo dosáhneme vysněného cíle, budeme konečně spokojení. Jenže realita bývá jiná. Pocit naplnění po dosažení cíle často netrvá dlouho a my se místo oslav soustředíme na další metu. Proč chceme stále víc, i když už máme to, co po čem toužíme? Psycholog Tel Ben Shahar tento fenomén označuje jako klam příchodu. Jde o rozšířenou představu, že jakmile dosáhneme určitého cíle, čeká nás trvalé štěstí a spokojenost. Klam příchodu je iluze, že jakmile dosáhneme svého cíle nebo dorazíme do cílové destinace, budeme trvale šťastní, říká Ben. Realita je však jiná. Pocit radosti po dosažení cíle bývá často krátkodobý a postupně se vytrácí. Místo dlouhodobého uspokojení začneme vyhlížet další metu, kterou bychom měli překonat. Ano, přátelé, mozek je nastaven na další výzvy. No a když štěstí odkládáme na později, jak se vymanit z nekonečného kolotoče? Zaměřte se na pokrok, ne na dokonalost, ano přátelé. No a naučte se ocenit mezi chvíle, také pravidelně se ohlížejte zpět. A to jen tak v rámci dnešní Freecolory. Já se teď podívám na parťáky. No a tady je potřeba říct, že parťákem není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. A taky bych chtěl připomenout, že i Madfingři podporují nadační fond Krtka. My jsme dneska ty informace o tom herním biznise trošku opomněli, ale já myslím, že podstatný je důležitý říct, že právě i tedy Madfingři si našli tak trošku přeze mě cestu k tomuhle nadačnímu fondu a podpořili samozřejmě tedy dětskou onkologii nebo spíš tedy nadační fond, který je úzce svázán s nadační, tedy s onkologií při brněnské fakultní nemocnici, takže za to bych chtěl Madfingrům poděkovat, protože z toho mám upřímnou radost, že to tak je a že tedy Madfinger podporuje, tedy nadační fond Krtek, stejně tak Prodence, ano přátelé, i Prodence podporuje nadační fond Krtek a to teď aktuálně jsme přivezli sem na tábor nový bedničky tak, aby si mohli dělat diskošku a nebylo to tak tedy těžký a velký si postavit diskotéku v rámci tedy krčích táborů, takže Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky taktéž tedy podporuje nadační fond Krtek. No a v neposlední řadě parťákem pořadu Freecolore taky maskotý nově. Ty, co to umí zabalit a odfiltrovat jako nikdo jiný, tak to je pro dnešní den. Je minuta po desátý, já se podívám, jak to má Martin dnešní vysílání, zatím jsem se nedozvěděl, jestli mu všechno funguje. Pojďme mu zavolat, protože minimálně tady dostával zdravici od Pavlíka, tak uvidíme, jestli poslouchal a jestli mu všechno funguje. Já to teda zkontroluju. Tak a už vytáčíme Martina Svátka tak, aby jsme předali vysílání tady z Milov do Prahy a vy jste, doufám, mohli dnes už opět, tak jak jste zvyklí poslouchat, mezi 10. a 12. Martina Svátka. Dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Všechno běží podle plánu?
1: Všechno běží podle plánu, no, dneska.
0: Takže nás čeká Holiday Edition. Slyšel jsi pozdrav od Pavlíka v dnešním rozhovoru?
1: Já bych chtěl moc pozdravit Pavlíka, jasně, já jsem rád, že se na mě pořád pamatuje, tak slyšel jsem rozhovor, no, slyšel.
0: Nejen Pavlík si na tebe pamatuje, ale ptali se na tebe i děti, ale samozřejmě Pavlík byl v podstatě první věc, která tedy od něj zazněla, je, jestli náhodou nepřijede Martina, jak se máš?
1: Jo, no tak co to ujde.
0: OK, co bude první peckou dnešního Holiday Edition?
1: Tak dneska, co tam je, Dýrím, to byl takový zpěvák, jako měl velkou věc. No, byla to taková popová taneční věc.
0: OK, tím odstartuje dnešní Holiday Edition mezi 10. a 12. pravidelně Martin Svátek tady u nás na Koloru. Já se s váma pro tuhle chvíli z tábora loučím. Mějte krásný den, opět se uslyšíme zítra po 8. hodině, pravděpodobně s dalšíma rozhovorama, a to nejen tedy s vedoucíma organizátorama, ale taky s návštěvníkama tedy dětského tábora nadačního fondu Krtek. Díky za pozornost, díky za to, že píšete, díky za to, že posloucháte. Mějte krásný den a opět naslyšenou zítra. Jak říkám, čau!

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Sax Appeal. To nejlepší z

Ahoj, moji milí. No tak opět v akci. Po takový krátký pomlce jsem tady měl lehký heli s internetem, s připojením. No a všechno je v pořádku, já doufám, že teda všechno klape, šlape. No a na úvod Holiday Pops. Tohle každosrdečního speciálu, tak pro mě začíná vlastně týden teďka. Tak je to pro mě takový nezvyk, nemám to úplně rád, abych se přiznal. Ale je to tak, jak to je a dneska tady Holiday Pops. Zítra bude Holiday Back in the Days, propojený s Holiday Slow Jams. To je tak, jako se to tak hezky hodí k sobě. No tady teda Dream, tohle ukázka Things Can Only Get Better. No a tohle je taková ukázka Sunscreen, měli velkou věc Love You More. Mně se to nikdy úplně moc nelíbilo, to je pravda. Ale taky to není úplně špatný, třeba si zahrajeme příště. Tohle je věc, která mě bavila víc. Ukázka, která se jmenuje Pressure. Krásný poslech, moji milí.

Třeba z jejich druhého alba No Limits. No, s No Limits jsem úplně vedle nebyl, to je pravda, dokud teda jsem neslyšel DMC remix, ten se docela poved. No, ale jinak tato věc mě vždycky docela bavila, tak Two Unlimited teď střídají, to já si vždycky vzpomenu, když slyším Two Unlimited, že bych chtěl zahrát takovou americkou verzi. Ten projekt si říkal AB Logic. Nevím, jestli někdy vydali něco dalšího, ale tohle mělo docela úspěch. Nevím, jestli se to dostalo přímo do mainstreamu, ale v tanečních žebříčcích v Americe to docela jelo. The Hitman. Watch out for the Hitman. No tak to jsou 90.

0: Try Me Out.
1: Try Me Out.
0: No tak Korona, samozřejmě velký úspěch Rhythm of the Night. Pak vyšlo Baby Baby. No třetí track, který vyšel, tohle je ten, co jsme si právě v tuhle chvíli hráli.

zpěvák, který jsou na Lionel Richie, ten vstoupil do 90. s výběrem svých největších hitů. To album se jmenovalo a jmenuje Back to Front, jinak tato je jedna ze tří

Tak pak na tom albu byly ještě dvě nové věci v tom 92. který měli úspěch. Do It To Me, to byla taková baladická, všechny ty tři. Tam měla úspěch docela velký a Love of Love taky vyšel na singlu. No teď už Flip the Script. Tohle je taky vlastně předělávka. Jinak ukázka se jmenuje You To Me.

0: Music.
1: You to me, you're like a real thing. You to me are
0: everything, the sweetest song. No, tak flip the script, like docela fajn deska z roku, myslím, že 96. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. No, teď mám zároveň jednu věc, to si určitě řeknete, ten svátek, ten už to fakt jako přehání ve velkém stylu. Nejsme, teď jsem chtěl říct nějaký blbý slovo, ne, nejsme Blaník. To je pravda. No, hrozně se mi to dneska chce pustit.

Krásná OMD. No, melodie, která mě provázela dětstvím, aniž bych teda tušil, že to jsou OMD. V tom OMD jsem znal, samozřejmě v 90. letech, kdy jsem poslouchal Sailing on the Seven Seas nebo Pandora's Box. No, ale že tohle jsou OMD, to jsem se dozvěděl až později. A zrovna teda z pořadu lahutkářství, kde jsem to zase, jsem si říkal, do prčic, teď já to

tady jsou Eurythmics. Tohle věc mě od nich baví docela dost, pořád. Občas se na ní takhle vzpomenu, When Tomorrow Comes, pak už pozvánkovej break a další vysílací hodina Holiday Pops, tohle toho každostředečního speciálu v rámci Holiday. No já moc všechny zdravím, ať je fajn.

0: Olympia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
1: Olympia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
1: Bohempia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zablingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
5: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
6: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show.
7: The Ride by Chuck Diesel.
6: Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek, četwertek, četwertek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio.
8: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
9: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.

druhá vysílací hodina Holiday Edition, Holiday Pops. Moji milí, zdravím vás, zdraví vás Martin Svátek. No tak teď trošku kytary, 80. leta, Genesis. Land of Confusion. Ještě chvilku zůstanu u těch kytar, let's get rocket. Do we wanna get rock? To byl samozřejmě velký hit v 90. Def Leppard. Mě to bavilo už tenkrát. No a i dneska mě to baví, krásný poslech.

skvělá produkce, rozhodně Def Leppard, jejich album Drawn Eyes. První single z tohle alba. Myslím, že třeba líbila další věc, Have You Ever Needed Someone So Bad?

British album, který se jmenuje Waking Up the Neighbors. Everything I do it for you, velký hit z filmovej. Tohle je Bryan Adams, druhý single z toho alba.

to opět obrovský úspěch. S tímhletím albem a s tím velkým filmovým singlem. To je všem single, který tady vyšel v zápětí, hned potom Everything I do it for you, z Robina Hooda. Jinak Can't Stop This Thing We Started, to je Bryan Adams. Ještě takovou rockovou baladu bych vám zahrál. Já když to slyším, ne, že bych já v té době nějak miloval tuhle věc, ale jak to dneska v této době slyším, tuhle ukázku, tak si vzpomenu prostě na ty doby, jak jsem seděl s těma sluchátkama u toho rádia a poslouchal jsem veškerý hitparády a všechno možné v rádiu, co se dělo v té době. No a samozřejmě v rádiích hrála tato věc. Tak tohle jsou Simple Minds.

Ukázka. Minulý týden jsem vám hrál Ricka Astleyho v jednu z takových těch hodně známých věcí Whenever You Need Somebody. A teď bych vám, jsem si vzpomněl na jednu věc z alba Free. To už je Rick zase trošku jinak. Odešel od těch disco-trisco rytmů a zkoušel to jinak, ale ono mu to vyšlo. Cry for Help z tohle alba, to je baladická věc, klavírní, skvělá, skvělý klavír. Tohle je single, který vyšel jako třetí z tohle alba Free. Rick Astley, tohle ukázka.

tak tohle je Sibyl, samozřejmě Don't Make Me Over. Stařička, to záležitost. No já už jsem zaznamenal nějakou reakci na Michala Davida, když jsem zahrál. Moji posluchači, já vás miluju, vy to víte, ale někteří z vás jsou totálně vymaštěný blázni. Takže to je takový můj vzkaz. No teď něco podobného, ale už trošku v rychlejším rytmu, tady Banderas.

Kim Basinger, jinak Was Not Was. No taky Ozzy Osbourne tady v té věci zazářil. No a teď v tuto chvíli... To jsem vzpomněl na takovou věc, v této věci dokonce zpívá Robbie Williams z Take That. Většinou v Take That všechny věci zpíval Gary Barlow. Tohle je věc, která se jmenuje Everything Changes. Ze stejnojmennýho alba.

Velká Británie, tedy teď Honeys, tato ta grupa, hráli album, který se jmenuje Wonder No. 8. Never Let You Down, to byl velký, no docela, tak docela velký hit, spíš to byl takový hit. Toto ovšem byl velký hit, ten, který se teď vrací společně s New Radicals, ovšem my si dneska zahrajeme ten Origoš. Santana, Michelle Branch, The Game of Love.

you, Jimmy Ray. Tak tohle je Jimmy Ray. No to už je taky závěr dnešního vysílání, tedy aspoň co se týče Holiday Edition, Holiday Pops. Moji milí, děkuji vám za pozornost a děkuji, že posloucháte. A jinak zítra po 10. hodině Holiday Edition. No zítra Back in the Days a Holiday Slow Jam, si dva speciály do sebe. Tak už se moc těším. Mějte se, čus, nazdárek.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sex Appeal. To nejlepší ze

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotouch.
9: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
8: Fonotouch.
9: No tak to roztouch.
8: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
10: Color Music Radio.
4: Bylo 12 hodin.
11: Color Music Radio.
12: Posloucháte
13: Color Music Radio.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: What's going on then?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, Utari, a Strtek, Strtek. Every Tuesday and Thursday. Od Stiji, do Shesti, na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Richie Family a American Generation. Old School na Color Music Radio, který startuje ať už v premiéře ve středu 14 hodin, nebo v pátek repríze o česti, kde si hrajeme muziku 70. a 80. a u kterého vás vítá jako Pemín od Mixpu toho mikrofonu. Za chvilku na Color Music Radio Lipsync a Designer Music, taky Esther Phillips. A teď jedna velká klasika od 70. Sister Sledge a Lost in Music. Já vám přeju samozřejmě příjemný a ničím rušený poslech. Ať už tedy ve středu premiéře, anebo v pátek repríze.

Jasper Philips a What a Difference Day Makes. Old School na Core Music Radio. Teď se podíváme do 80. Budou tady Womack and Womack a Teardrops. A tu Whitney Houston a So Emotional. A teď Forest a jeho verze z skladby Rocked Boat. Se kterou měl v 70. letech úspěch Hughes Corporation. A tohle je verze, která pochází tuším z roku 82 nebo 83. To se vlastně můžeme podívat, protože to zisky. Je to rok 83. Deska One Lover. Tady v Old School na Core Music Radio.

Posloucháte Ocku na Core Music Radio, dohrá nám Con Abrams a Trapped. My teď trošku zvolníme s Rock Band a Calls Across the Moon, to je moc hezká věc. To je vás úplně potěšit. Potom Voyage a Souvenirs. A pak ještě nějaká pěkná muzika.

skvělá disco 70. záležitost. To jsou Voyage Souvenirs na Konzik Rádiu. Sloucháte Old School a dáme si ještě dva závěrečné tracky pro tenhle týden. Další srpnový týden roku 2026. Teď jedna hezká maxi verze ze 70. let. Donna Summer a Heaven Knows v Hot Tracks mixu. Taky moc pěkná záležitost, která vás tady doufám potěší. A pak na závěr jedna taková trochu netradiční věc. Tak se těšte tady v Old School na Core Music Radio.

Tak to byla Donna Summer a Heaven Knows. Posloucháte Old School, který se chýlí ke svému závěru. Za týden opět na sešenou s dalším dílem s muzikou 70. a 80. let. Případně si naleďte takové lahůdkářství v sobotu večer. A teď na závěr jedna taková trochu speciální věc, která nepochází ze 70. a 80. let, ale je to krásný synthpop, moc hezká věc. Jmenuje se Sherry a letí pro mojí fanku, která mi toho úterý zemřela v náručích, tak na závěr ta moc hezká věc. A příjemný poslech dalšího vysílání Core Music Rádia vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Nelín.

0: Breakdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou.
2: Vezmu si černou masku.

Dámy a pánové, chlapci a děvčata, je tady další mix downa, to znamená hodinový non-stop music mix. Za mixem je v opavském studiu Rádia Color Aleš Konopka a ten vám přeje parádní a kolorový poslech.

Přátelé koloráce, jsme v polovině dnešního mého setu, tedy mixdownu na koloru, a před námi je ještě půl hodina muziky na pohodu, tak buďte s námi, nepřelazujte a zevlujte.

Mixdown je pro dnešek v cílové rovince a už teď se můžete těšit na ten další. A kdy bude, to zjistíte na webu radiokolor.cz v programovém týdenním schématu. A taky na tomto webu najdete starší díly k poslechu v sekci podcast. Kolorový den vám z opavského studia přeje Aleš Konopka. Čůsek!

0: pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotač.
4: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
3: Fonotač.
4: No tak to roztoč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Byly 4 hodiny.
7: Color Music Radio.
8: Let's party. Have a good time.

0: Color Music Radio.
1: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set, no a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus.
2: Yeah, yeah. Get your ass up and hurry up.

0: Cholo Music Radio.
1: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvuť k poslechu pořadu Fonotač.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotač.
6: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
5: Fonotač.
6: No tak to roztoč.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
9: Perfektná muzika.
10: Posloucháš Color.
11: Posloucháš Color. Color Music Radio.
12: Hudba všech barev.

0: koulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: A přitom jsou teď zbytečný.
0: A přitom jsou

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretech.
1: Lidi jsou zvláštní, rádobě krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za na bázní se pak splázní.

0: Jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.
2: Color music, color music, color music.
3: The best music.
4: The best music.

0: Jam Music Reggae Station.
1: Reggae speciál na rádiu Color, kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Let's party. Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
3: taneční party.

Příjemný čas na vlnách Rádia Color. Je tady čas na sax neboli sax appeal a to je pořad pravidelně vždy v tento čas, který uvádí a všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina. I dnes se projdeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti R&B, soulu, smooth jazzu, latiny a fusionu. To vše v té následující hodince. Tak tedy, ať se vám dobře poslouchá. Black Party, Sax for Sax.

Příjemné odpoledne a smůžezová nálada na koloru. Sex Appeal a s ním přišel i Mr. Jeff Ryan, flétnistka Kim Scott a teď to byl Mr. Gerald Albright, legendární saxofonista ze svého posledního alba G-Stream Full Throat, Living My Best Life. No a teď už dáme prostor kytaře a výbornému zpěvákovi, to je Mr. Jonathan Butler, Sarah, Sarah.

Tonight's the night a trošku rockové klasiky. To byla Rod Stewart ze slavnou nahrávkou pro léta 70. Konkrétně rok 1976 a na tenor saxofon si zahrál jeho muzikant Jerry German Will. Tak to byl Rod Stewart a teď už trošku latiny a Brazílie. To je velká dáma, pianistka a zpěvačka Elian Elias. Call me the Brazil.

Color. Posloucháte Sax Appeal a to je čas pro saxofonovou muziku. S Vláďou Trtinou, krásnou plodné vám všem. Také my jsme si nabídli poslední single a nahrávku vynikajícího tenor saxofonisty, který se jmenuje Alan Trotman z Barbadosu, skladba s názvem Cool Running. No a teď už se podíváme i do historie na slavného pianistu a nahrávací společnost GRP Records, kterou založil Dave Grusin, Phoebe Snow a Thankful Foldful, Mr. David Sanborn a Dave Grusin.

velká klasika Dave Grusin, Phoebe Snow a David Sanborn. 80. leta, Thankful, Tonful, skvělá věc. No a než se úplně rozloučíme, tak je tady ještě jedna novinka, o kterou se postará saxofonista Michael Paulo. Michael Paulo je saxofonista, který už od 70. let dělá skvělou muziku a spolupracoval například také na live koncertě s Algerem. Funky Kahuna, jeho poslední single, Michael Paulo.

Milé dámy a pánové, je tady finále pro dnešní Sex Appeal. Loučí se s vámi Vládě Drtina a samozřejmě budu se těšit opět v příštím týdnu v pořadu Sex Appeal, kde se zaměříme na saxofonovou muziku, ale nejen to, funky, soul, R&B a smooth jazz. To vás čeká vždy v hodině Sex Appealu. Mějte se moc krásně a já se budu těšit v pravidelných časech v neděli v 15 hodin anebo v sobotu ve 13, ale také můžete vyladit ve středu a to v 18 hodin. Mějte se krásně a mějte se sexy. Mr. Groove.

Album týdne dnes po 27. Lukáš Kolíbal vás srdečně zdraví na vlnách Color Music Radia a dnes, ať už posloucháte v neděli od 13. hodiny anebo ve středu od 20. si dáme další album. A tentokrát je to po těch 26 deskách bude poprvé nahrávka koncertu, neboli live recording, a to v podání jedné z největších zpěvaček všech dob. Aretha Louise Franklin, která se narodila 25. března 1942 v Memphisu v Tennessee a odešla 16. srpna 2018 v Detroitu.

a za svůj život vytvořila neuvěřitelné množství skvělé muziky. Získala 18 cen Grammy, čím se stala druhou nejúspěšnější držitelkou této ceny v historii. V roce 1987 byla jako první žena v historii uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Nazývali ji královnou soulu. A časopis Rolling Stone ji zařadil jakožto největší zpěvačku všech dob. To jsou všechno superlativa, ale myslím, že když si pustíte její nahrávku a zaposloucháte se, tak že tam je něco ještě za těma všema oceněníma, že to s váma rezonuje, že to možná rezonuje s vašima ušima, možná taky s vaší duší. A tak, protože dneska jsou pravoslavné Vánoce, tenhle ten víkend, tak jsem si říkal, že si dneska dáme tuto tématiku a volba padla na album, který se jmenuje Amazing Grace, který je záznamem koncertu v New Temple Missionary Baptist Church v Los Angeles v roce 1972. Takže Aretha Franklin z baptistického kostela v Los Angeles. Celá nahrávka má hodinu a půl, takže vejde se nám jenom ta hodina. Zbytek si pusťte online jako tip pro vás. Přeju vám krásnou neděli, případně krásný středeční večer a příjemný poslech Color Music Rádia a týhletý skvělý desky Arety Franklin.

Let me hear you say yeah. Say it again. Yeah.

I see.

that same old grave. Because

was gonna leave.

so much.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

'Cause you know I just found out

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Thank you.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte. Víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Víte jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mi nebo?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho máte.

smysl zřejmě nebo více událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako nám.

Ale.

Kralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

Thank you.

0: tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by si nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkně skurvená.

Letní speciály mají jednu velkou výhodu, a to tu, že si můžeme zahrát megamixy celé. No a nemusíme nic zkracovat. Samozřejmě takové 15-minutovky by se do klasického vysílání přes rok prostě nevešly. No a proto jsem rád, že toto léto slyšíte věci, které jinak nejsou z časových důvodů hratelné. I dnes budou jak 70, 80, 90. No ale všechno po pořadě. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10. No a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo poslouchejte s nějakým tím zpožděním. Sice jsem říkal playlist po vysílání, no ale v létě mým zvykem říkat vše na začátku jak první, tak druhé hodiny, takže jdeme na to. Jako první z Anglie Hazel Dean, pak nám předvede DJ Javier Climaco ty nejlepší dance songy ze 70, tedy alespoň podle něj. Následuje Ken Laszlo a jeho long version Megamix. Sandra, ta tu nesmí prostě chybět. První hodině bude, nebojte. A také dvojka Pat and Mick. A jako tečku na sklidnění pán s podmanivým basem. Kdo jiný než Barry White? Tak se těšte, jako se těším já, protože já to se přiznám, že některé megamixy se sám ještě neslyšel. Takže od mikrofonu vás zdraví, jako vždy, Pavel Bárta. Tady už je Hazel Dean.

Color Music Radio. Color Music Radio. Music in PWL style.

No jo, no jo, Pat a Mick. No tak já bych řekl, že to je takové Bčko pánů Stock Aitken a Waterman. Oni totiž nevydali ani jedno album a proslavili se hlavně tím, že udělali cover verze písniček, což slyšíte ze sedmdesátek. No, PWL label, tedy Pete Waterman label, jim nevydal vůbec nic, jenom ty singly. No takže honem rychle upadli v zapomnění. Ale hezký to je, poslouchat se to dá, takže proč ne? No a příští hodině tady zazní nejenom angličtina, ale bude tady italština a rakouská němčina. Tak se těšte, za malou chvíli se těší na vás Pavel Bárta. Jo, abych nezapomněl, ještě bude Barry White nakonec.